smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Rádio.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu, a písek umývá.

si kolem, ty si jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavy.